tak už se nehněvej, marně že zhledal. Já však chtěl od tebe cokoliv mít a sama od sebe nic bys mi nedal. Mrzí mě je.

a laurus přes půl vrát. A tak bych rost, no prostě skvost, a jen bych zářil spod oblohy.

všeho být a pojď si ke mně za stůl na pár minut sednout. Dejme zbraním klid a k ledu odhodlání v oči.